on celý, buďme poslány z výrovni, čiž možná začoň cudovně, to, co mi vošťou se zvě. Velotný plír, milostná gra, noc jedna krutka šalona, i zlup milostka skončona. Každá z vás děvčom v tobě, pěkný světo a tvoho blond, byla v 16 se má. I znovu ktoś žuti kdeš pom,

pak zase zaklujte jak. V noci přece nikdo sama ten rád není, nebude líbat měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víte, na to není, někdy tak, pak zase tak a všelijak. Zkrátka vždyť vy dobře víte jak.